Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993 poté, co ji všechny země ratifikovaly. Smlouva představovala milník hned v několika ohledech. Především formálně založila Evropskou unii a z Evropského hospodářského společenství vytvořila soudržnější a ucelenější uskupení. Další podstatnou novinkou bylo zavedení občanství Evropské unie. Díky tomuto novému konceptu se mohou občané na území členských států svobodně pohybovat a pobývat. Také mají právo v jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy Unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept tzv. Posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný, bezpečný a spravedlivý prostor, který by vedl k užší spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jako je například udělování azylu, imigrace či soudní záležitosti. Smlouva dále posílila společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, neboť ustavila pozici hlavního diplomata Evropské unie. Ten je známý jako vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Nizská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových států. Smlouva upravila váhu hlasů v radě, pozměnila složení Evropské komise a rozšířila počet oblastí, v nichž se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tyto změny bylo nutné zavést proto, aby rozhodovací procesy Unie zůstaly efektivní i poté, co se zvýší počet členských států.

0: Meta jiseħħu diżastri naturali, l-Ewropa turi s-solidarjetà tagħha permezz ta' appoġġ prattiku. Illum se nkunu qed inħarsu lejn waħda mill-logħdu tewlenin tal-Unjoni Ewropea li tgħin lill-pajjiżi jerġgħu jqumu fuq saqajhom wara diżastru. Din tissejjaħ il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Il-fond twaqqaf fl-2002 wara li għarar devastanti laqat l-Ewropa ċentrali. Il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea qablu li meta l-pajjiżi jiffaċċjaw diżastri naturali kbar, ikollhom bżonn appoġġ fil-pront u affidabbli. Dan ma jinkludix biss servizzi ta' emerġenza, iżda wkoll għajnuna finanzjarja biex tissewwa l-infrastruttura essenzjali. U kien għalhekk li jinħoloq il-Fond ta' Solidarjetà.
1: Ejja niskopru kif jaħdem. Meta pajjiż jew reġjun jintlaqat minn diżastru bħala rar, maltempata, terremot jew jiżbrofa xi vulkan, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom 12-il ġimgħa biex japplikaw għal għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Huma jridu jissottomettu stima ta' ħsara totali, dejta li turi l-iskala tad-diżastru u dettalji tal-miżuri urġenti li jkollhom bżonn appoġġ għalihom. Il-Kummissjoni Ewropea mbagħad tivvaluta t-talba. Jiet tivverifika jekk id-diżastru jissodisfax il-kriterji u tikkonferma li jiema huma l-azzjonijiet tar-kupru li l-fond jista' joffri appoġġ għalihom. Wara dan il-pass, il-Kummissjoni tipproponi pakkett ta' għajnuna li jrid jiġi approvat kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. La darba l-pakkett ta' għajnuna jiġi approvat, il-fondi jistgħu jiġu rilaxxati malajr biex jippermettu li jibda x-xogħol ta' rikostruzzjoni. Madankollu għad hemm xi problemi bil-mod kif jaħdem il-fond. Diversi pajjiżi eliġibbli għadu jkollhom jistennew żmien twil qabel ma jirċievu appoġġ. Dan idewwem l-isforzi ta' rikostruzzjoni fuq il-post. Spiss jinħass li l-proċeduri tal-fond jimxu bil-mod wisq u li huma komplessi żejjed. Fil-fatt ħafna jargumentaw li t-ħaffif tal-ħlasijiet għandu jkun priorità għall-futur.
0: Il-Parlament Ewropew jaqdi rwol ewlieni biex il-Fond ta' Solidarjetà jibqa' ġust, effiċenti u reattiv. Bħala koleġislatur u bħala waħda mill-ferat tal-Awtorità Baġitarja tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament irid japprova kwalunkwe użu tal-fond qabel ma jkunu jistgħu jiġu rilaxxati l-flus. Il-membri tal-Parlament Ewropew jiflu l-mod kif jintefqu l-fondi u jagħmlu pressjoni biex il-proċeduri jitħaffu jsiru aktar sempliċi. Barra minn hekk jaħdmu biex jaraw li s-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea tilħaq lill-komunitajiet affettwati mingħajr dewmin. Il-Fond ta' Solidarjetà huwa ffinanzjat direttament mill-baġit tal-Unjoni Ewropea. Kull sena ammont ta' madwar 1.2 biljun euro jitwarrab għall-emerġenzi, iżda dan il-limitu huwa wieħed flessibbli. F'każ li jseħħu diżastri fuq skala eċċezzjonali, l-Unjoni Ewropea tista' żżid flus addizzjonali billi tuża fondi mhux minn fuqha mis-snin preċedenti. L-Unjoni Ewropea tista' wkoll iżżid ma' dan l-ammont billi tagħmel aġġustamenti baġitarji dement li l-Parlament u l-Istati Membri jaqblu. Mill-2002 il hawn, il-fond ipprovda kważi 9 biljun euro f'għajnuna lill-24 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, lir-Renju Unit u lill-pajjiżi kandidati bħall-Albanija, il-Montenegro u s-Serbia.
1: Ejja nħarsu lejn żewġ eżempji riċenti. Fl-2021, il-Ġermanja ntlaqtet minn għarar serju. Kien wieħed mill-ar diżastri naturali fl-istorja tal-pajjiż. Mill-anqas 196 persuna tilfu ħajjithom u l-għarar ikkawża biljuni ta' euro fi ħsarat. L-Unjoni Ewropea għamlet 600 miljun euro disponibbli mill-fond biex tappoġġja l-ħidma ta' rikostruzzjoni. Fl-2025, il-Parlament approva il-fuq minn biljun euro fajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà għal Spanja u Franza. Spanja ġarbet għarar serju fir-Reġjun ta' Valencia f'Ottubru 2024. Il-flus mill-fond qed jgħinu biex jitnatfu żoni li ġarbu l-ħsara u biex jissewwew it-toroq, in-networks tal-elettriku u s-sistemi tal-ilma. Ftit wara li seħħ id-diżastru f'Spanja, ċikluni qawwija laqtu t-territorji Franċiżi ekstra-Ewropej ta' Mayotte u Reunion. Il-flus mill-Unjoni Ewropea għenu biex jiġu rkuprati s-servizzi essenzjali mill-enerġija u l-ilma sal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u tal-edukazzjoni.
0: Minn April 2020 il hawn, bħala parti mill-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tiġġieled il-pandemija tal-Coronavirus, il-kamp ta' applikazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà, GSTs biex ikopri emerġenzi kbar tas-saħħa pubblika. dan jinkludi loti ta' għajnuna lin-nies meta jseħħu kriżijiet tas-saħħa u miżuri intiżi biex irażnu t-tixrid ta' mart infettiv. Dawn l-eżempji kollha juru kif taħdem is-solidarjetà fil-prattika. Il-pajjiżi Ewropej jgħinu lil xulxin biex flimkien jerġgħu jqumu fuq saqajhom, jirkupraw u jimxu l quddiem. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
2: Наградата за журналистика Дафна Каруана Галиция за 2024 година беше присъдена на Международното журналистическо разследване «Изгубени в Европа», посветено на една трагедия – изчезването на над 51 000 непридружени деца-мигранти в Европа.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'expression.
6: Libertà d'expression.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Журналистите разкриха, че в периода между 2021 и 2023 година над 51 000 непридружени деца мигранти са изчезнали след пристигането си в Европа. Разследването, което е плод на сътрудничество между медийни организации от Германия, Италия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Ирландия и Обединеното кралство, разкри сериозни пропуски в докладването и данните за изчезнали непридружени деца. Фактите са потресаващи. От 2021 година до сега, всеки ден изчезват средно 47 деца-мигранти. Разследването «Изгубени в Европа», основано на данни от 31 държави, показва, че липсва информация за десетки хиляди деца-мигранти. За много от тях има опасения, че са станали жертва на трафик на хора или на съвременно робство. При получаването на наградата, Хейси Ван Харен, съосновател на «Изгубени в Европа», заяви:
9: European member states are responsible for these children.
2: Държавите от Европейския съюз са отговорни за тези деца. Въпреки това, децата изчезват и ние дори не знаем колко са. Децата, които пътуват сами в Европа, са национална отговорност. Те попадат под закрилата на държавата, в която се намират. Допустимо ли е да изчезне дете, което трябва да бъде закрилено от вас? Това не е първият път, когато отличените журналисти обръщат внимание на проблема с изчезналите в Европа деца. През 2021 година те огласиха тревожния факт, че над 18 000 деца-мигранти са изчезнали между 2018 и 2020 година. Най-новото им разследване е още по-задълбочено и отново насочва общественото внимание към този все по-голям проблем. То напомня и за силата и мисията на журналистиката да разкрива неудобни истини и да търси отговорност. Партньори в това разследване са медии от Белгия, Нидерландия, Германия, Италия, Гърция, Обединеното кралство, САЩ. Чрез създадената от тях мрежа за разследваща журналистика, материалът достигна до широка международна аудитория. Всяка година, на годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция, Европейският парламент присъжда журналистическа награда в нейна памет. На церемонията по награждаването, председателят на парламента Роберта Мецола заяви:
9: This is the fourth edition.
2: Това е четвъртото издание на наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция. Тя е нашият начин да напомним за ангажимента на парламента към свободата, независимостта и плурализма на медиите като основни стълбове на демокрацията. Наградата е за всички журналисти, които ежедневно рискуват живота и спокойствието си, за да разкрият истината, каквато и да е тя, и независимо от това, чии интереси засяга. Посвещава се на всички убити и на онези, чиято работа излага живота им на риск. Учредената през 2019 година награда свидетелства за безценната роля на журналистиката в защитата на европейските ценности, демокрацията и правата на човека. В конкурса могат да участват журналисти, които са публикували материала си в Европейския съюз. Наградният фонд е 20 000 евро. Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и борец срещу корупцията, която беше убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между онлайн хазартната индустрия и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя беше убита близо до дома си от бомба, поставена под седалката на колата й. Чухте подкаст, изготвен от Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на нашия уебсайт.
3: Schengen. Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních, vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce půl roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lot of anxiety about Schengen.
14: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům vkládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
5: Schengen.
13: Schengen.
5: Schengen.
13: Schengen.
14: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se pětice členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské aky, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.
10: Europaparlamentet er andet og mere end bare parlamentsmedlemmerne. Tager man et kig bag kulissen, finder man nemlig tusindvis af mennesker, som hver dag holder hjulene i gang og sørger for, at borgerne har et åbent og funktionelt parlament. Med så mange mennesker kan man hurtigt miste overblikket. Derfor er administrative tjenester som præsidiet uundværlige. Præsidiet er sammen med formandskonferencen et af Europaparlamentets to styrende organer. Det består af formanden for Europaparlamentet, de 14 næstformænd og de 5 kvæstorer. De vælges alle af parlamentet for en periode på 2,5 år med mulighed for forlængelse. Når der forhandles i præsidiet, er det i tilfælde af stemmelighed formandens stemme, der er afgørende. Kvæstorerne har en rådgivende rolle i præsidiet. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. Præsidiet udfører mange forskellige administrative og finansielle opgaver, der berører parlamentsmedlemmerne. Det er med andre ord præsidiet, der har ansvaret for, at parlamentets maskinrum fungerer. Det udarbejder parlamentets budget og beslutter, hvordan alle de administrative, personalemæssige og organisatoriske opgaver skal klares. Det er for eksempel præsidiet, der styrer parlamentets politik i forhold til bygninger. Det tager sig også af ting som godtgørelse og udgifter til tjenestemænd, og så udarbejder det mange af parlamentets retningslinjer, blandt andet retningslinjerne for de ansattes hjemmearbejde. Det regulerer også anmodninger vedrørende afviklingen af møder og kan give lov til, at udvalgs- og delegationsmøder afholdes uden for disse vanlige arbejdssteder. I den mere finansielle afdeling står præsidiet for at udarbejde parlamentets overslag over udgifter. Det fastsætter desuden de beløb, der afsættes til parlamentets politiske grupper og den tid, der afsættes til dem under plenarmøderne. Men der er mere endnu. Præsidiet står for at udpege den generalsekretær, der er ansvarlig for forvaltningen af parlamentets administrative tjenester, og det fastlægger sekretariatets sammensætning og organisation. Det er også værd at få med, at præsidiet udnævner parlamentets højtstående embedsmænd. For at kunne holde styr på alle de opgaver, mødes præsidiet normalt 2 gange om måneden. Præsidiets mødereferater oversættes til samtlige 24 officielle EU-sprog. Derefter bliver de trykt og uddelt til parlamentsmedlemmerne, som selvfølgelig har mulighed for at stille spørgsmål om præsidiets arbejde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
15: Mercosur er en union mellan et antal sydamerikanske länder. Det er også en vigtig handelspartner for EU. EU har længe forsøgt at gøre det enklere og billigere at handle med Mercosur-länderne, men endnu finns det svårigheder at ta itu med. Du lyssnar på Høj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet pratar vi om vilka möjligheter och utmaningar ett handelsavtal med Mercosur kan föra med sig. Och vad EU gör för att stärka sin relation till den här stora handelspartnern.

0: jen hrstka lidí dovedla skloubit působivou uměleckou kariéru a politickou dráhu tak dobře jako Melina Mercuriova. Po řeckém státním převratu v roce 1967 se z této oblíbené herečky a mezinárodní filmové hvězdy stala také politická ikona. Kamkoliv ve světě zavítala, tam ostře kritizovala diktaturu a bojovala za demokracii ve své vlasti. Když totalitní režim konečně padl, stala se zakládající členkou panhelénské socialistické strany a nejdéle působící ministryní kultury v historii Řecka. Mercuriová neúnavně pracovala na tom, aby v Evropě pozdvihla kulturní povědomí. Její odkaz pociťujeme dodnes. Třeba prostřednictvím iniciativy Evropská hlavní města kultury a nadace Meliny Mercuriové. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Amália Mária Mercuriová, která je známá pod křestním jménem Melina, se narodila v Aténách roku 1920. Jakmile dostudovala herectví, nabídky na hlavní role na sebe nenechaly dlouho čekat. Velkým průlomem pro ní byla divadelní hra Tramvaj do stanice Touha v roce 1949. Nedlouho po ní získala cenu Mariky Kotopúliové za nejlepší herecký výkon v ženské kategorii. Jejímu prvnímu filmu Stella od režiséra Michalise Kakojanise se roku 1956 dostalo chvály na festivalu v Cannes. Právě tam se seznámila s americkým filmovým režisérem Julesem Desinem a jejich spolupráce nakonec přerostla v manželství. V roce 1960 vyhrála na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon za roli v Desinově filmu Nikdy v neděli, který také pozbíral 5 nominací na Oscara. Když Mercuriová 21. dubna roku 1967 vystupovala v New Yorku, dostala se k ní informace, že skupina armádních důstojníků uchvátila v Řecku moc a zřídila tam chuntu, lidově známou jako režim plukovníků. Od té doby na jevišti využívala každou příležitost, aby chuntu odsoudila. Mnohokrát opakovala svůj slogan Demokracie zvítězí. Zatímco režim měl Řecko 7 let pod kontrolou, Mercuriová proti němu vedla po celém světě kampaň a vyzývala k návratu demokracie. Plukovníci jí kvůli tomu odebrali řecké občanství. Tím ale její odhodlání jen posílili.
1: Jednou mi ve 4 hodiny ráno zavolali z redakce deníku Daily Mail a oznámili mi, že mi bylo odebráno občanství. Byla jsem vůbec první, komu to režim provedl. Rozespale a lámanou angličtinou jsem odpověděla. Narodila jsem se jako Řekyně. Oni se narodili jako fašisté a přesně tak i zemřou. Já se narodila jako Řekyně a zemřu jako Řekyně.
0: Výhrušky ani pokus o atentát nedokázali jejího ducha zlomit. Ve svých projevech, na koncertech i v rozhovorech bojovala dál, dokud nebyla v roce 1974 v Řecku obnovena demokracie. Po svém návratu do vlasti pomohla Mercuriová založit panhelénskou socialistickou stranu, zkráceně PASOK, a v roce 1977 za ní byla zvolena do parlamentu. Strana o 4 roky později vyhrála volby a Mercuriová získala křeslo ministryně kultury. Stala se tak první ženou v této funkci a svůj post zastávala v historii Řecka nejdéle. Jako ministryně kompletně změnila kulturní život v zemi. Otevřela občanům přístup do muzeí, podporovala vzdělávání prostřednictvím kulturního dědictví a stála u zrodu významných projektů jako Muzeum byzantské kultury v Soluni. Zahájila také svou slavnou kampaň za navrácení partenonských mramorů.
2: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Jakou hodnotu má Shakespeare pro Anglii? Nebo katedrála svatého Pavla? Jakou hodnotu má Taj Mahal pro Indii? A co takové fresky v Sixtínské kapli pro Itálii? Partenonské mramory jsou naší hrdostí, naší identitou. jsou naším pojítkem s řeckou výjimečností. Jsou to umělecká díla, do kterých jsou vytesány naše představy o demokracii a svobodě.
0: Na evropské úrovni bylo jejím nejvýznamnějším úspěchem vytvoření iniciativy Evropská hlavní města kultury. Prvním takovým městem se v roce 1985 staly Atény, a to poté, co Mercuriová přesvědčila řadu evropských ministrů, aby z kultury učinili jeden ze základních prvků unijní identity. Šanci ukázat Evropě svou kulturní stránku dostala v rámci iniciativy i dvě česká města, Praha a Plzeň. Plzeň dokonce za svou přípravu na tuto celoroční akci získala cenu Meliny Mercuriové. Ještě před pádem železné opony Melina Mercuriová zlepšovala kulturní vazby s východní Evropou a počátkem 90. let své herecké zkušenosti znovu propojila s politikou. Když se Pasok v roce 1993 vrátila do čela země, opět získala post ministryně kultury. Zaměřila se na to, jak kulturu nejlépe propojit se vzděláváním. Melina Mercuriová zemřela v roce 1994 v New Yorku. Dostalo se jí pohřbu se všemi poctami běžně vyhrazenými pro premiéry, což jen podtrhlo, jak velkou lásku k ní Řekové chovali. Její odkaz žije dodnes prostřednictvím nadace Meliny Mercuriové, která šíří řeckou kulturu po celém světě. Od roku 2007 nadace uděluje každý rok divadelní cenu Meliny Mercuriové pro mladé herečky. Vítězka získává také putovní Melininu brož, která udržuje Melinina ducha naživu i na divadelních prknech. Melina Mercuriová nikdy neusilovala o politické funkce nebo ocenění. Všechno dělala z lásky. Z lásky k Řecku a z lásky, kterou jí rodná země opětovala. Její hlas a vize jsou dodnes inspirací napříč generacemi. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
3: Euroopa parlamendi liikmed võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. Neid võidakse valida Euroopa parlamendi presidendiks või asepresidendiks. Nad võivad liituda parlamendi komisjonidega või neist võivad saada valimisvaatlejad. Kuigi vaatlejatele eriti tihti tähelepanu ei pöörata, on nende amet Euroopa parlamendis väga oluline. Tänases saates uurimegi, kellest võib saada valimisvaatleja ja mis on vaatlejate ülesanded. Ilma valimisteta ei ole demokraatiat. Valimiste vaatlemine on üks viis, kuidas tagada, et valimised on õiglased, vabad ja demokraatlikud. Euroopa parlament saadab valimisvaatlusmissioone kõikidesse riikidesse, kes selleks soovi avaldavad. Seda on tehtud juba alates 1994. aastast. Valimisvaatlusmissioonidel teeb parlamendi delegatsioon tihedat koostööd nõukogu ja komisjoni ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Liit saatnud üle 200 valimisvaatlusmissiooni ligi 75 riiki. Praegu saadab Euroopa Parlament valimisi vaatlema kuni 12 delegatsiooni aastas. Need delegatsioonid liituvad pikaajaliste missioonidega, mida juhib kas Euroopa Liit või OSCE. Euroopa Parlamendi liikmetel on neis missioonides oluline roll. Iga Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juhib peavaatleja, kelleks Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja määrab ühe Euroopa Parlamendi liikme. Delegatsiooni kuulub tavaliselt 7 parlamendi liiget, kes esindavad eri fraktsioone. Nad veedavad keskelt läbi 4-5 päeva riigis koha peal ning kohtuvad kohalike ametivõimude, erakondade, vabaühenduste ja teiste vaatlejatega. Parlamendi liikmed jälgivad valimisosakondade avamist ja sulgemist, hääletamist ja häälte lugemist. Seejärel avaldavad nad oma esialgsed tähelepanekud pressikonverentsil. Kuna Euroopa Parlamendi liikmetel on isiklik kandideerimiskogemus, mõistavad nad valimiste võimalike kitsaskohti ja suudavad kogu protsessi hästi jälgida. Parlamendi liikmete kohalolu suurendab ka valimismissioonide õiguspärasust ja tõmbab neile tähelepanu. Parlamendi liikmed peavad neil missioonidel järgima rangeid reegleid. Nad ei tohi sattuda huvide konflikti ega sekkuda valimiste käiku. Kandidaatide ja poliitiliste probleemide kohta võivad nad kommentaare teha alles pärast ametlikku pressikonverentsi. Nii tagatakse, et valimistulemused on erapooletud ja usaldusväärsed. Näiteks 2023. aastal leiti Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni käigus, et kuigi Zimbabwe seadused võimaldanuks korraldada rahvusvahelistele standarditele vastavad valimised, seda siiski ei tehtud. Tekkinud ebaõigluse tõttu oli õhustik valijate jaoks hirmutav. Endine Euroopa Parlamendi liige ja toonase Zimbabwe missiooni peavaatleja Fabio Massimo Castaldo selgitas, et Zimbabwe ei pidanud oma delegatsioonile antud lubadustest valimiste käiku jälgida lõpuni kinni. Sellest järeldus, et riik peab rahvusvahelistele valimisstandarditele vastamiseks veel kõvasti pingutama. Nii siis on Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonid oluline vahend demokraatia toetamiseks ja edendamiseks kogu maailmas. Vaatlejate peamine eesmärk on analüüsida valimiste käiku ning anda selle kohta sõltumatu ja erapooletu hinnang. See aitab riikidel korraldada õiglasi, vabu ja demokraatlikke valimisi. Selles seisnebki valimisvaatlejate roll. Kui soovite teada, millega tegelevad saate alguses mainitud Euroopa Parlamendi president, asepresidendid või komisjonid, otsige välja Jargooni džungli ülejäänud osad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Radio veebisaidilt.
4: Seit es die Wirtschafts- und Währungsunion gibt, hat die Europäische Union verschiedene Instrumente geschaffen, um ihren Mitgliedstaaten finanziell zu helfen. Doch was für Instrumente sind das eigentlich?
5: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Ziele und die Rolle der Finanzinstrumente der Europäischen Union.
4: Vor 2009 hatte die EU ein einziges Instrument, um ihre Mitgliedstaaten finanziell zu unterstützen. Es war jedoch nur für Staaten, die nicht dem Euroraum angehörten. Dieses Instrument hieß Zahlungsbilanzhilfe.
5: Eine Zahlungsbilanz ist eine Statistik, die einen Überblick über alle Transaktionen einer Volkswirtschaft mit dem Rest der Welt gibt. Das heißt, alle Ein- und Ausfuhren von Waren, Dienstleistungen und Finanzanlagen, aber auch Transferzahlungen, zum Beispiel Gelder, mit denen anderen Staaten geholfen wird, die sogenannte Auslandshilfe. Wenn ein Mitgliedstaat Zahlungsbilanzschwierigkeiten hat, kann er die EU um Unterstützung bitten. Zahlungsbilanzhilfe bietet die EU in der Regel zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds und anderen internationalen Institutionen oder Ländern an. Als mittelfristige Kredite. In Anspruch genommen haben diese Hilfe schon einmal Lettland, Ungarn und Rumänien. Die Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise in der EU in den Jahren 2009 bis 2012 machte jedoch die Grenzen dieser Art von Hilfe deutlich. 4 zusätzliche Finanzinstrumente sollten die Lage verbessern. Das erste war die Darlehensfazilität für Griechenland, ein Finanzhilfsprogramm, das eingerichtet wurde, als die Krise Griechenland mit Macht erfasst hatte. Es bestand aus bilateralen Darlehen, die die Länder des Euroraums und der Internationale Währungsfonds bereitstellten.
4: Das zweite war der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus, kurz EFSM. Von seiner Funktion her war auch er eine Zahlungsbilanzhilfe. Aber eine, die auch den Ländern des Euroraums zur Verfügung stand. Aktiviert werden konnte die EFSM, wenn ein Land mit finanziellen Schwierigkeiten einen Antrag auf Hilfe gestellt hatte. Finanziert wurde er durch die Ausgabe von Schuldtiteln auf den Märkten. Da er jedoch zum Unionsrecht gehörte, wurden seine Darlehen mit Geld aus dem EU-Haushalt gesichert. Das war insofern besonders, als der EU keine Kosten für den Schuldendienst anfielen. Der Mitgliedstaat, der das Darlehen erhielt, musste es nämlich der Kommission vollständig zurückzahlen. Mit Zinsen. Außerdem waren im Rahmen des EFSM mehr Kontrollen und Prüfungen möglich. Der Mechanismus wurde angewandt, um Irland und Portugal von 2011 bis 2014 finanziell zu unterstützen und Griechenland im Juli 2015 kurzfristige Überbrückungskredite zu gewähren. In seinem Rahmen konnte die Kommission im Namen der EU auf den Finanzmärkten Kredite in Höhe von insgesamt 60 Milliarden Euro aufnehmen.
5: Als aber die schwere Krise in Griechenland auf andere Mitgliedstaaten überzugreifen drohte, fürchtete man, dass die begrenzten Gelder aus dem EU-Haushalt nicht ausreichen würden. Deshalb war ein wesentlich größerer Topf nötig. Und so kam es, dass man 2010 das dritte Instrument einführte, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, kurz EFSF. Sie wurde als Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht gegründet und war von vornherein als vorübergehende Krisenlösung gedacht. Vorbild war dabei das erste Instrument, die Darlehensfazilität für Griechenland. Im Rahmen der EFSF konnten die Staaten des Euroraums Finanzhilfen in Form von Darlehen oder Kreditlinien beantragen. Die Fazilität half Irland, Portugal und Griechenland durch die Ausgabe von Anleihen und anderen Schuldtiteln auf den Finanzmärkten. Eine Schlüsselrolle bei diesem Finanzinstrument spielte die Kommission. Sie gestaltete die wichtigsten Vertragsbedingungen und handelte bei den Verhandlungen und der Unterzeichnung im Namen der Staaten des Euroraums.
4: Sie fragen sich jetzt vielleicht, all diese Instrumente mit ihren unterschiedlichen Regeln und Funktionen, die ja auch überwacht werden müssen, verursachen die nicht einen Riesenaufwand? Und da haben Sie recht. Aber gedacht waren sie alle nur für eine bestimmte Zeit, bis die betreffenden Mitgliedstaaten die ausstehenden Beträge zurückgezahlt haben. Auch die Zahlungsbilanzhilfe dürfte es eines Tages nicht mehr geben. Man geht nämlich davon aus, dass sich alle Mitgliedstaaten irgendwann dem Euroraum anschließen. Die EU wollte deshalb eine dauerhaftere Lösung. Das bringt uns zum vierten und neuesten Instrument, das eines Tages der einzige Finanzhilfemechanismus der EU sein soll. Zum Europäischen Stabilitätsmechanismus oder ESM.
5: Sein Gründungsvertrag wurde im Februar 2012 unterzeichnet. Grundlage des Europäischen Stabilitätsmechanismus ist wie bei der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität ein internationales Abkommen. Im Gegensatz zur EFSF ist der ESM aber keine Aktiengesellschaft, sondern ein internationales Finanzinstitut, eine Bank. Den ESM gibt es seit Oktober 2012. Seinen Sitz hat er in Luxemburg. Er hilft Staaten des Euroraums, die von schwerwiegenden Finanzierungsproblemen betroffen oder bedroht sind. Und er hat ein klares Ziel. Er soll sicherstellen, dass einzelne Staaten des Euroraums bzw. der gesamte Euroraum finanziell stabil bleiben. Das kann er auf verschiedene Weise, zum Beispiel mit Hilfe zinsloser Darlehen im Rahmen gesamtwirtschaftlicher Anpassungsprogramme.
4: Der Europäische Stabilitätsmechanismus kann bis zu 500 Milliarden Euro aufnehmen. Dazu haben ihm seine Mitglieder Eigenkapital zur Verfügung gestellt und sich verpflichtet, bei Bedarf noch mehr einzuzahlen. Seine Mittel erhält er durch den Verkauf von Anleihen und Schuldverschreibungen an Investoren. Das heißt, dass niemals Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verwendet wird, um Kredite an begünstigte Länder zu vergeben. Bisher kam der ESM in den Fällen Griechenlands, Zyperns und Spaniens zum Einsatz. In der Coronavirus-Pandemie schuf der ESM das Pandemie-Krisenhilfe-Instrument. Mit dieser Kreditlinie half er seinen Mitgliedsländern, pandemiebedingte direkte und indirekte Gesundheitskosten zu finanzieren.
5: Im Oktober 2022 feierte der Europäische Stabilitätsmechanismus sein 10-jähriges Bestehen. Weil immer mehr EU-Staaten den Euro einführen, gibt es auch immer mehr Mitglieder im ESM. Im Januar 2023 tritt der 20. Staat dem Euroraum bei: Kroatien. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank. Es ist überall. In Ihrem Auto, in Ihrem Haus, auf ihrem Handy. Was kann das sein? Das Radio, natürlich. Am 13. Februar feiern wir den Welttag des Radios. Werfen wir einen Blick auf die Geschichte dieses Mediums, das uns ein treuer Begleiter ist und das vor langer Zeit sogar den Eiffelturm rettete. Das Radio ist die Summe mehrerer technischer Neuerungen des 19. Jahrhunderts. Der US-Amerikaner Samuel Morse erfand den Telegraphen, der Deutsche Heinrich Rudolf Hertz entdeckte die Radiowellen und dem Italiener Guglielmo Marconi gelang 1899 die erste Übertragung per Funk zwischen England und Frankreich. In Frankreich ging Radio Eiffelturm, Radio Tour Eiffel, als erstes Radio im Land auf Sendung. Im Dezember 1921 übertrug es ein Konzert. Ein paar Jahre davor wäre der Eiffelturm beinahe auf dem Schrotthaufen der Geschichte gelandet. Das ist wirklich wahr. Der Eiffelturm wurde 1889 zur Weltausstellung in Paris eingeweiht. Ursprünglich sollte er 20 Jahre später wieder abgebaut werden. Die Rettung kam mit dem neuen Medium Radio. Es brachte dem gigantischen Bauwerk eine Funktion. Es war nun ein Funkturm. Und das lange Zeit höchste Gebäude der Welt wuchs nun sogar noch weiter in den Himmel. Wegen der 12 Meter langen Antennen war es auf einmal erstaunliche 324 Meter hoch. Doch zurück zu unserer kleinen Geschichte des Radios. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an die riesigen Rundfunkempfänger ihrer Großeltern. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen dann tragbare Transistorradios auf. Nun konnte man endlich überall Radio hören. In den 1980er und 1990er Jahren vollzog man den Übergang zum Digitalradio. Die früher übliche Ultrakurzwelle UKW weicht seitdem nach und nach der digitalen Radioübertragung DAB und der Satellitenübertragung. In den 2000er Jahren begann dann die Zeit der Podcasts und des Internetradios. Das Radio hat es also geschafft, mit der Zeit zu gehen. Es hat in all den Jahren nichts an Kraft verloren. Das Radio zeigt die Menschheit in all ihrer Vielfalt und es ist Schauplatz der demokratischen Diskussion. Außerdem ist es nach wie vor das Medium auf der Welt, das die meisten Menschen erreicht. Genau deshalb hat das Europäische Parlament beschlossen, selbst Hörtexte zu produzieren. Anhören können Sie sie unter anderem auf der Website europarl.audio.
6: Konrad Adenauer está considerado como una de las figuras más influyentes a la hora de allanar el camino hacia una Europa unida. Como primer canciller de la República Federal de Alemania, también conocida entonces como Alemania Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto tanto en la historia alemana como en la europea. Lo que vivió bajo el gobierno nazi lo llevó a comprender que la paz duradera solo podía lograrse a través de la unidad. Adenauer contribuyó decisivamente a la reconciliación de Alemania y Francia, que pasaron de ser enemigas históricas a convertirse en aliadas y sentaron las bases de la integración europea. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La historia y los hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores,